You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

0: Příjemné sobotní dopoledne vám ze studia 2 přeje Táňa
1: a Jarka, dobré ráno.
0: Přejeme vám příjemnou pohodu, nerušený poslech a posíláme první písničku.

stačí jedno špatný ráno, co mě z míry vyvádí. Spousta lodí mý přístav, já jsem další v pořadí. Tichá noc nám vzala spánek, jenom kojot v reálce vyl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc dlouhých mil. Každý ráno je jen další z mnoha nekonečných rám. Někdy přináší nám štěstí, jindy stovky drobných ran. Smutně koukám na to místo, kde jsem včera s tebou byl. Teď nás dělí jedno ráno a tisíc.